0: kwanongoma osuthemathini kwaphumla Mhlezi amen
1: bye baba asathi omunye futhi sawubona simake register ke manje sawubona
2: futhi siyayimaka wegane
1: awungene wegane uyasekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusekusek
2: ngane kodwa ngeke sathi yonke phela into inesikhatsi sayo wegadi ake ngithatha impintshi yami lapha lokho kumzonja nokudilizwa lapha hayi ngathi nginabo hawu ebese sengithiwe mamkhoza lapha kwesikamthethwa khona umkhulu ohlulile wakwa wa ubaba umkhulu umthethwa bathi ba didisa didisa umthethwa ubekwa ngesonto cha unhlekelele uzobe khona lapho nomfundisi uayo kanti nakho njalo lokho kumsonjani
1: bye bye
2: nakho kudiliza
1: yabo phethene hamba hlekelele bye bye
2: ngiyabonga
1: kane sawubona sawubona njani
3: Unga utakala mama Zesupe akulu Zezolunga mama Eskoti ewe mbesi uspa wabanduza Mamkozo apile
1: Wakula kahle celazo yezwa
3: Ngiyabonga
1: Siyabonga siyaphila wena
3: Hayi ku right kakhulu mamkhoza Angithi nginkeshe mva yize siyilindile
1: Keshemba naye khuluma nawe. Phendula.
4: Wethu sengkhona mfowethu sengkhona.
1: Eh, uthini? Uthini Keshemba?
4: Sengkhona mfowethu, hey wayibiza.
1: Uthi sekhona, usekhona wayibiza kamnandi mfowethu. Siyabonga.
3: Awu, ngiyabonga mamkhosi. Ngibonge na kuyinkeshemba le ikhuphuka ingenhla.
1: Abantu bakho abakulindele. Ake sesiyayivala la. Esevala makhosi esike sabingelela ke ake senzekela kancane nje ngibona ukuthi khamba kanjani la